You are listening to Radio 4EB 98.1 FM. Next program is presented by Czech Group. Posloucháte Radio 4EB 98.1 FM. Následující program připravila česká skupina.

Krásné sobotní ráno přeji všem posluchačům Rádia 4EB. Vítám vás při pravidelném vysílání České skupiny. Můžete si nás naladit na frekvenci 98,1 FM, a to každou sobotu od 10. do 11. hodiny. A nebo ze záznamu, který najdete na webových stránkách Rádia 4EB. Dnes je sobota 8. srpna 2026, do konce roku zbývá 145 dní. Příštích 60 minut strávíte s Jarkou. Ještě jednou vítejte.